A Marek, keď veš neúzešu náš čas šukár, parastuje to menge kivani na okurkeske roky se ty nipe anglal la vudar ter džoltek, a da to men meg mindik na džanen, so šekeren, vej, gajšaj džan, ako áčen úze, mint pali arti mužika uštite na dejamare mulatin džage. Gleich nach dem nächsten Musikpaket hören Sie unseren Veranstaltungskalender, präsentiert von unserer Ferialpraktikantin Leonie Arcenuse.